Důmu si, co bych si kazil, dneska náladu, mám stovky úplně skvělých nápadů. A ne, zlomil se mi nehet, ne, ty dveře debilní, no to snad ne.

děkuju za soucit. Doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš ze mě radost určitě. Dokázal jsem to. A co?